Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: plač, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je to tu, kamoši. Pozor, ďalší fakt o našich slzičkách a o plači. My sme si už

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé, opustené? Niekto vás tu nechal na pospa z osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

matke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: dodrží slovo. Veď už svitá. Sused Kohút už sedí na plote a kikiríka. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte bocian Jan a bocianka Janka tam, alebo mi uleteli.
1: Kač, kač, kač. Hej, synak. Noc je síce dlhá, ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol.
0: Veď ja som nezabudol.
1: Tak prečo sa k plotu zakrádaš?
0: Ja čakám bociana.
1: Bociana?
0: Áno. Bociana Jána a bocianku Janku.
1: A čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor.
0: Ale Ačka, teraz prídu. Sľúbili. A sú to moji kamaráti. Aha, už letia.
1: Kač, kač. Ozaj, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač, kač. Tuším, máme návštevu.
2: Chceš návštevu? Vy máte návštevu? A nám všetci máme návštevu.
3: Čož ty, host? Vítajte na našom dvore. Prepáčte ten neporiadok. Nečakali sme na návštevu.
4: Nečakali, veru, nečakali. Ani kuriatka nemáme, ešte obriadené.
5: Poď obriadiť a zbytočne tu nepokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
6: Ako každý rok.
1: Zasa do Afriky.
7: Do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dážď a potom mráz.
6: Pre nás vhodná klíma.
3: Tak. A ďaleko je tá Afrika.
1: Afrika.
7: Ale nie. Ďaleko.
3: Člap, neskáč do reči dospelým.
0: Ja už nie som decko.
1: Tak. Dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie.
3: Tak.
1: Chcel som sa spýtať, kadiaľ poletíte?
7: Cez more. Najprv do Turecka.
6: Vždy tam oddychujeme. Je tam krásne.
3: Tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne.
7: Áno, je.
3: Muž tam má bratanca. Tak. Občas pošlu správu.
1: Preto sa pýtam, Eku, či by ste ich od nás nepozdravili.
0: Ja ich pozdravím.
1: Ty?
0: Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň a za ňou zima. No poletím za letom.
2: Tá.
0: A z jarou sa k vám vrátim.
2: Do takej diaľky? Nikam ťa nepustím. Otec, ty čo čušíš? Nad čím rozhuntuješ? Vary len nechceš, aby...
1: Čiab je tým svetom taký posadnutý. Kačkač, možno, keď ho uvidí,
2: tak.
1: Niečo skúsi, vzali by ste ho so sebou.
7: No, preto sme sa tu pristavili.
2: Nepustím, je to môj jediný syn. Na čo, ak sa v tom svete stratí?
6: Dáme naň pozor.
2: Milá moja, sa ti domov nevráti, tak ako tvoj švagor.
3: Čuž ty husto, tata, idem ho na cestu vychystať. Mama, možno si z tých dielov privedie aj nevestu.
2: Zvraj nevestu, počuli ste? Susedka sliepka.
4: Ako by mu hocaká slovenská kačica nebola dosť dobrá.
1: Kačka. Ja tak, synak, tak sa vychystaj. Možno ti ten let neuškodí.
8: A keď sa vrátiš, budem rád, keď nám o všetkom porozprávaš.
9: Keď slnko vyšlo nad rybník, počulo samý zhon a krik. To Čľap sa so všetkými lúči, neprizná, že od strachu mu srdce búši. Rýchlo si od mami kapsu vzal a s bocianmi letí v šíru diaľ. Letí, čľap, letí, vždy vyššie hore. Pod ním sú mestá, hory a pole. Čľap by sa chcel veľmi rád na všetko zblízka podívať. No nie to čas, v petách sa im ženie mráz. O preteky s vetrom letia k šírému moru na kraj sveta.
10: Ja už nevládzem, bolia ma krídla.
11: Vydrž, bratku.
10: Som hladný a smedný. Aha, aha, pozrite, tam je mláčka. Zosadneme, trochu si oddychneme, vodičky sa napijeme.
11: Vraj mláčka.
7: Hej, čľa, to je more. Oddychneme si až potom, keď ho preletíme.
10: No, vy áno, vy budete oddychovať.
11: A ty čo?
10: A ja by som rád, ale môžu mŕtvi oddychovať? Umriem za letu, nevládzem ďalej. Pozdravte môj rodný dvor, aj mamku, aj tata. Krídla ma už nenesú, pomoc! Janka, Janko, rata!
7: Člap, vydrž! Pozrite, pred nami sa vynoril akýsi ostrovček. Zosadneme a chvíľu si oddychneme.
10: Zbadal si ho na poslednú chvíľu. Nevládzem už ďalej. Všetičko ma boli. Vylezujem sem na samý vrchol a chvíľu si zdriemnem. A vy?
7: Aj my si trochu oddychneme, hoci to nemáme vo zvyku. Koľkokrát som tadeto letel, ale tento ostrov som si nikdy nevšimol.
11: Ani ja, ale prišiel vhod. Pozri, ako zaspal ten káčer malý.
7: Bol taký unavený, že zabudol aj na hlad a na smet.
11: A to je dobré, lebo tu nikde nevidieť ani lístočka. Ja, a veľmi sa tu kože. A všetko sa pod nami ako si hojdá.
7: Nechytá ťa morská nemoc?
11: Čo je to za zvuky? Čo to tu duní?
12: Joj, dusím sa.
11: Prečo sa celý ostrov trasie?
7: Z ostrova uprostred prúd vody strekol. Vyhodil čľapa do výšky.
10: Aj, kam letím? Prečo letím, keď nevládzem mávať krídlami?
11: Prúd vody ho do výšky vyhodí.
7: Mávaj, mávaj krídlami, braček čľap. Mier ku mne, chytím ťa.
12: Prepáčte mi, prosím. Aj, už som to nemohla vydržať. Musela som sa nadýchnuť.
10: Netušil som, že morské ostrovy hovoria.
12: Nie som ostrov. Som živý tvor. Som veľryba. A ty si mi zasadol dýchací otvor.
11: Prepáč. Netušili sme.
7: Nechceli sme ti ublížiť. Ale tento náš malý...
12: Nie ste o moc väčší.
7: Áno, viem oproti tebe. No, hádam sa, poberieme.
12: A kam máte namierené?
11: Do Turecka. My vždy až tam oddychujeme. Ale tuto malý čľap...
10: Ja ďalej už nevládzem. Neuvidím ten slávny Carihrad, kde žije strýko so ženou. A vraj majú krásnu dcéru. No, pozdravte ju za mňa.
12: Čo sa plašíš, malý? Náhodou. Máma ja do Turecka namierené.
7: Ty plávaš do Turecka?
12: No, páčia sa mi tie ich veže. Na každej svieti zlatý polmesiac. Rada ich obdivujem. Z diaľky. Ak chcete, odveziem vás tam. Ten kúsok od brehu už hádam preletíte.
9: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Vybudovali si lepší svet, veď patrí nám.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Sme sa trochu nudili.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovizu.

0: dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

cestičku v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

senzačný, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.